déjà un tempo essa possível. Se esse for cenário plausível.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

I'm used to it by now. Just breathe.

Radio.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na chmelnicích v Ústeckém kraji vrcholí jarní práce, kdy brigádníci ručně zavádějí chmel. Bez technologie zvládají otočit v prstech statisíce rostlin chmelové révy. Tato tradiční práce zůstává nezbytnou pro úspěšnou produkci chmele v současném roce 2024. Luhačovice na Zlínsku se připravují na revitalizaci náměstí 28. října, plánovanou na rok 2027. Projekt reflektuje názory místních občanů, kteří se vyjádřili v dotaznících. Očekává se, že rekonstrukce přinese historickému centru moderní a esteticky přitažlivou tvář. Na jihu Moravy zasáhly některé vinařské oblasti bouřky a krupobytí, které poničily část vinic. Naštěstí déšť kroupy zředil, takže většina keřů přežila. Podle vinařů se s tímto poškozením vinice dobře vypořádají. Po zadní straně tlakové níže proudí do Česka studený a vlhký vzduch od severozápadu a zasypává Krušné hory sněhem. Ledoví muži opět potvrdili svoji pověst a další sněžení se očekává v noci na středu. Řidiči by se bez zimní výbavy neměli vydávat do hor na vlastní riziko. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. The DJ who makes you feel good. Pivo viny, pivo viny, pivo.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na chmelnicích v Ústeckém kraji vrcholí jarní práce, kdy brigádníci ručně zavádějí chmel. Bez technologie zvládají otočit v prstech statisíce rostlin chmelové révy. Tato tradiční práce zůstává nezbytnou pro úspěšnou produkci chmele v současném roce 2024. Luhačovice na Zlínsku se připravují na revitalizaci náměstí 28. října, plánovanou na rok 2027. Projekt reflektuje názory místních občanů, kteří se vyjádřili v dotaznících. Očekává se, že rekonstrukce přinese historickému centru moderní a esteticky přitažlivou tvář. Na jihu Moravy zasáhly některé vinařské oblasti bouřky a krupobytí, které poničily část vinic. Naštěstí déšť kroupy zředil, takže většina keřů přežila. Podle vinařů se s tímto poškozením vinice dobře vypořádají. Po zadní straně tlakové níže proudí do Česka studený a vlhký vzduch od severozápadu a zasypává Krušné hory sněhem. Ledoví muži opět potvrdili svoji pověst a další sněžení se očekává v noci na středu. Řidiči by se bez zimní výbavy neměli vydávat do hor na vlastní riziko. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: News!
3: Out again! Lion out again!

0: News!
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Na chmelnicích v Ústeckém kraji vrcholí jarní práce, kdy brigádníci ručně zavádějí chmel. Bez technologie zvládají otočit v prstech statisíce rostlin chmelové révy. Tato tradiční práce zůstává nezbytnou pro úspěšnou produkci chmele v současném roce 2024. Luhačovice na Zlínsku se připravují na revitalizaci náměstí 28. října, plánovanou na rok 2027. Projekt reflektuje názory místních občanů, kteří se vyjádřili v dotaznících. Očekává se, že rekonstrukce přinese historickému centru moderní a esteticky přitažlivou tvář. Na jihu Moravy zasáhly některé vinařské oblasti bouřky a krupobytí, které poničily část vinic. Naštěstí déšť kroupy zředil, takže většina keřů přežila. Podle vinařů se s tímto poškozením vinice dobře vypořádají. Po zadní straně tlakové níže proudí do Česka studený a vlhký vzduch od severozápadu a zasypává Krušné hory sněhem. Ledoví muži opět potvrdili svoji pověst a další sněžení se očekává v noci na středu. Řidiči by se bez zimní výbavy neměli vydávat do hor na vlastní riziko. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: John Bernthal se vrací jako Frank Castle ve filmu Punisher One Last Kill od Marvel Studios, který je ponuře laděné speciální představení. Castle bez mise a cíle zápasí s vlastními démony v depresivní fázi života. Tento film zachycuje jeho osamělost a vnitřní boj po skončení jeho kruté cesty. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Starý, dobrý.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Světový šampionát v Curychu a Friburgu letos překvapí přítomností hvězd jako kapitán Kanady a hráči Tkachuk, Barkov a Raymond. I přes tradiční absenci nejlepších během olympijské sezony se můžeme těšit na skvělou hokejovou podívanou. Bude to příležitost ocenit umění světových hráčů, takže nepochybně sledujte, co se bude dít na ledě. Čeští házenkáři mají před sebou vzrušující výzvu v podobě play-off proti Francii, nejúspěšnější házenkářské velmoci historie. Domácí zápas se odehraje v Brně a přímý přenos začne v 19.50 na ČT Sport s odvetou v neděli v Orleans od 16.50 na ČT 2. Navzdory roli outsiderů doufají, že uzdravený střelec Matěj Klíma překvapí francouzské obránce stejně, jako by je překvapila bageta bez síra. Václav Jemelka, plzeňský fotbalista, si na mistrovství světa v Americe nezahraje, protože podstoupí operaci kolena. Trenér Miroslav Koubek jej původně zařadil do širší nominace. Kouč Viktorie Martin Hyský oznámil, že po zápase se Spartou míří 30-letý obránce na operační sál. Fotbalisté Betisu oslavují po dlouhé době návrat do Ligy mistrů poté, co ve španělské La Lize porazili Elche 2-1. Týmu ze Sevilly pomohla i porážka Celty Vigo od Levante 3-2, čímž si zajistili definitivní účast v elitní soutěži. Zajímavostí je, že Betis naposledy zavítal do Ligy mistrů před 21 rokem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, mám pro vás zajímavost z oblasti cestování. Představte si, že se vydáváte na 17-hodinovou jízdu jedním z nejdelších nákladních vlaků světa, projíždějícího pustou Saharou. Toto dobrodružství láká mnoho milovníků adrenalinu, kteří si chtějí vyzkoušet neobyčejný zážitek z kouzelné krajiny. Mějte krásný den s Rádiem B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš rovný beaty na Bčku.

0: Radio B.
1: Skladbu Don't You Want Me od kapely Human League určitě všichni znáte. No a přesně tuhle skladbu si vzal na starost německý DJ a producent Purple Disco Machine a trochu ji zremixoval. Tak si to

Play. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na chmelnicích v Ústeckém kraji vrcholí jarní práce, kdy brigádníci ručně zavádějí chmel. Bez technologie zvládají otočit v prstech statisíce rostlin chmelové révy. Tato tradiční práce zůstává nezbytnou pro úspěšnou produkci chmele v současném roce 2024. Luhačovice na Zlínsku se připravují na revitalizaci náměstí 28. října, plánovanou na rok 2027. Projekt reflektuje názory místních občanů, kteří se vyjádřili v dotaznících. Očekává se, že rekonstrukce přinese historickému centru moderní a esteticky přitažlivou tvář. Na jihu Moravy zasáhly některé vinařské oblasti bouřky a krupobytí, které poničily část vinic. Naštěstí déšť kroupy zředil, takže většina keřů přežila. Podle vinařů se s tímto poškozením vinice dobře vypořádají. Po zadní straně tlakové níže proudí do Česka studený a vlhký vzduch od severozápadu a zasypává Krušné hory sněhem. Ledoví muži opět potvrdili svoji pověst a další sněžení se očekává v noci na středu. Řidiči by se bez zimní výbavy neměli vydávat do hor na vlastní riziko. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Na svém prvním albu po téměř 9 letech toronská indie rocková skupina Broken Social Scene přináší Remember the Humans, které vyšlo pod labelem Arts and Crafts. Toto album je ukázkou propojení komunity a osobního spojení skrze rozšířené jamy a klidné okamžiky. Tvorba kapely, i přes svou dlouhou pauzu, stále oslovuje melodickou hloubkou a instrumentální rozmanitostí. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
3: Radio Band.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Posloucháš Rovný beat na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Světový šampionát v Curychu a Friburgu letos překvapí přítomností hvězd jako kapitán Kanady a hráči Tkachuk, Barkov a Raymond. I přes tradiční absenci nejlepších během olympijské sezony se můžeme těšit na skvělou hokejovou podívanou. Bude to příležitost ocenit umění světových hráčů, takže nepochybně sledujte, co se bude dít na ledě. Čeští házenkáři mají před sebou vzrušující výzvu v podobě play-off proti Francii, nejúspěšnější házenkářské velmoci historie. Domácí zápas se odehraje v Brně a přímý přenos začne v 19.50 na ČT Sport s odvetou v neděli v Orleans od 16.50 na ČT 2. Navzdory roli outsiderů doufají, že uzdravený střelec Matěj Klíma překvapí francouzské obránce stejně, jako by je překvapila bageta bez sýra. Václav Jemelka, plzeňský fotbalista, si na mistrovství světa v Americe nezahraje, protože podstoupí operaci kolena. Trenér Miroslav Koubek jej původně zařadil do širší nominace. Kouč Viktorie Martin Hiský oznámil, že po zápase se Spartou míří 30-letý obránce na operační sál. Fotbalisté Betisu oslavují po dlouhé době návrat do Ligy mistrů poté, co ve španělské La Lize porazili Elche 2-1. Týmu ze Sevilly pomohla i porážka Celty Vigo od Levante 3-2, čímž si zajistili definitivní účast v elitní soutěži. Zajímavostí je, že Betis naposledy zavítal do Ligy mistrů před 21 rokem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
2: Zpomal s náma.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťal své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. Podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dubu. Jako support oslaví desetiletku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Arcibiskup Josef Nuzík vyzývá pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy z Lemberka, kterou ukradl z baziliky v Jablonném. Zdůrazňuje, že vrácením této relikvie může zloděj napravit svůj čin a přispět k obnově důvěry. Zároveň biskupská konference tento skutek odsuzuje jako ničemný a doufá v brzké navrácení vzácného rukopisu. Kvůli opravám na mostě spojujícím Nové Strašecí a obec Čelechovice bude dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary dvakrát uzavřena. Práce zahrnují nadzvednutí konstrukce a mají začít v pátek 15. května. Omezení dopravy se dotkne oblasti u Nového Strašecí na Rakovnicku, kde je most situován nad 30. kilometrem karlovarské dálnice. 13 divokých prasat zahynulo při srážce s vlakem na železniční trati mezi Kyšicemi a Ejpovicemi v noci na úterý. K nešťastné události došlo na trati Plzeň-Praha, kde hasiči následně odstranili zvířata z kolejí. Myslivci zatím nechávají divočáky na místě s tím, že jejich uklizení by měla zajistit Správa železnic. Amalgámové plomby s ordinací českých zubařů zcela nezmizely navzdory tomu, že tvoří pouze zhruba 2% zubařských zákroků. Česká stomatologická komora uvádí, že jejich používání je stále časté. Vláda schválila novelu chemického zákona, která kontroluje využívání zubního amalgámu.
2: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

for my life. Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Arcibiskup Josef Nuzík vyzývá pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy z Lemberka, kterou ukradl z baziliky v Jablonném. Zdůrazňuje, že vrácením této relikvie může zloděj napravit svůj čin a přispět k obnově důvěry. Zároveň biskupská konference tento skutek odsuzuje jako ničemný a doufá v brzké navrácení vzácného rukopisu. Kvůli opravám na mostě spojujícím Nové Strašecí a obec Čelechovice bude dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary dvakrát uzavřena. Práce zahrnují nadzvednutí konstrukce a mají začít v pátek 15. května. Omezení dopravy se dotkne oblasti u Nového Strašecí na Rakovnicku, kde je most situován nad 30. kilometrem karlovarské dálnice. 13 divokých prasat zahynulo při srážce s vlakem na železniční trati mezi Kyšicemi a Ejpovicemi v noci na úterý. K nešťastné události došlo na trati Plzeň-Praha, kde hasiči následně odstranili zvířata z kolejí. Myslivci zatím nechávají divočáky na místě s tím, že jejich uklizení by měla zajistit správa železnic. Amalgámové plomby z ordinací českých zubařů zcela nezmizely navzdory tomu, že tvoří pouze zhruba 2% zubařských zákroků. Česká stomatologická komora uvádí, že jejich používání je stále časté. Vláda schválila novelu chemického zákona, která kontroluje využívání zubního amalgámu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Revolt.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Basketbalisti San Antonio jsou díky své čtvrtfinálové výhře kousek od semifinále NBA. Po 9 letech by si mohli zopakovat tento úspěch. Zářil francouzský pivot Victor Wembanyama s výkonem, který by vzbudil uznání i mezi mimozemšťany. 27 bodů, 17 doskoků a 5 asistencí. Mohou využít dva pokusy, aby nad Minnesotou definitivně zvítězili. V playoff vedou 3-2 na zápasy. Tomáš Hertl se stal hvězdou večera, když gólem a asistencí výrazně přispěl k výhře Vegas Golden Knights proti Anaheimu v prodloužení. Tým z Las Vegas nyní vede v sérii 3-2 a ačkoliv brankář Lukáš Dostál předvedl 28 úspěšných zásahů, Anaheimu to k vítězství nestačilo. Domácímu Montrealu se také nedařilo, protože podlehl Buffalo 2-3 a Sabres tím vyrovnali sérii na 2-2. Světový šampionát v Curychu a Friburgu letos překvapí přítomností hvězd jako kapitán Kanady a hráči Tkachuk, Barkov a Raymond. I přes tradiční absenci nejlepších během olympijské sezóny se můžeme těšit na skvělou hokejovou podívanou. Bude to příležitost ocenit umění světových hráčů, takže nepochybně sledujte, co se bude dít na ledě. Čeští házenkáři mají před sebou vzrušující výzvu v podobě playoff proti Francii, nejúspěšnější házenkářské velmoci historie. Domácí zápas se odehraje v Brně a přímý přenos začne v 19.50 na ČT Sport s odvetou v neděli v Orleans od 16.50 na ČT 2. Navzdory roli outsiderů doufají, že uzdravený střelec Matěj Klíma překvapí francouzské obránce stejně, jako by je překvapila bageta bez síra. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Big Beat na Bčku. To může.

do. Rokuj s náma na B. Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťal své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. V podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dubu. Jako support oslaví 10letku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Labská přehrada, která po více než 100 let zadržuje vodu z Krkonoš, je nyní téměř prázdná kvůli potřebě odstranit sedimenty, které se do ní dostaly při povodních před 2 lety. Z nádrže u Špindlerova mlýna má být odstraněno 30 000 krychlových metrů materiálu, což odpovídá 5 000 naplněným Tatrovkám. Tento rozsáhlý projekt těžby sedimentu má být dokončen do září 2024. Ministr zahraničí Petr Mačinka představil nový tým poradců, kde bude působit bývalý hradní kancléř Jiří Weigl a exředitel odboru protokolu Jindřich Forej. K týmu se připojí i bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi. Poradní tým vzniká proto, aby posílil odbornou stránku ministerských rozhodnutí ve 2024. Arcibiskup Josef Nuzík vyzývá pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy z Lemberka, kterou ukradl z baziliky v Jablonném. Zdůrazňuje, že vrácením této relikvie může zloděj napravit svůj čin a přispět k obnově důvěry. Zároveň biskupská konference tento skutek odsuzuje jako ničemný a doufá v brzké navrácení vzácného rukopisu. Kvůli opravám na mostě spojujícím Nové Strašecí a obec Čelechovice bude dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary dvakrát uzavřena. Práce zahrnují nadzvednutí konstrukce a mají začít v pátek 15. května. Omezení dopravy se dotkne oblasti u Nového Strašecí na Rakovnicku, kde je most situován nad 30. kilometrem karlovarské dálnice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku můžeme.
2: Útok!

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Basketbalisti San Antonio jsou díky své čtvrtfinálové výhře kousek od semifinále NBA. Po 9 letech by si mohli zopakovat tento úspěch. Zářil francouzský pivot Victor Wembanyama s výkonem, který by vzbudil uznání i mezi mimozemšťany. 27 bodů, 17 doskoků a 5 asistencí. Mohou využít 2 pokusy, aby nad Minnesotou definitivně zvítězili. V playoff vedou 3-2 na zápasy. Tomáš Hertl se stal hvězdou večera, když gólem a asistencí výrazně přispěl k výhře Vegas Golden Knights proti Anaheimu v prodloužení. Tým z Las Vegas nyní vede v sérii 3-2 a ačkoliv brankář Lukáš Dostál předvedl 28 úspěšných zásahů, Anaheimu to k vítězství nestačilo. Domácímu Montrealu se také nedařilo, protože podlehl Buffalo 2-3 a Sabres tím vyrovnali sérii na 2-2. Světový šampionát v Curychu a Friburgu letos překvapí přítomností hvězd jako kapitán Kanady a hráči Tkachuk, Barkov a Raymond. I přes tradiční absenci nejlepších během olympijské sezóny se můžeme těšit na skvělou hokejovou podívanou. Bude to příležitost ocenit umění světových hráčů, takže nepochybně sledujte, co se bude dít na ledě. Čeští házenkáři mají před sebou vzrušující výzvu v podobě playoff proti Francii, nejúspěšnější házenkářské velmoci historie. Domácí zápas se odehraje v Brně a přímý přenos začne v 19.50 na ČT Sport s odvetou v neděli v Orléans od 16.50 na ČT2. Navzdory roli outsiderů doufají, že uzdravený střelec Matěj Klíma překvapí francouzské obránce stejně, jako by je překvapila bageta bez sýra. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, mám pro vás zajímavost z oblasti cestování. Představte si, že se vydáváte na 17-hodinovou jízdu jedním z nejdelších nákladních vlaků světa, projíždějícího pustou Saharou. Toto dobrodružství láká mnoho milovníků adrenalinu, kteří si chtějí vyzkoušet neobyčejný zážitek z kouzelné krajiny. Mějte krásný den s Rádiem B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Radio

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Labská přehrada, která po více než 100 let zadržuje vodu z Krkonoš, je nyní téměř prázdná kvůli potřebě odstranit sedimenty, které se do ní dostaly při povodních před 2 lety. Z nádrže u Špindlerova mlýna má být odstraněno 30 tisíc krychlových metrů materiálu, což odpovídá 5 tisíc naplněným Tatrovkám. Tento rozsáhlý projekt těžby sedimentu má být dokončen do září 2024. Ministr zahraničí Petr Mačinka představil nový tým poradců, kde bude působit bývalý hradní kancléř Jiří Weigl a exředitel odboru protokolu Jindřich Forej. K týmu se připojí i bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi. Poradní tým vzniká proto, aby posílil odbornou stránku ministerských rozhodnutí ve 2024. Arcibiskup Josef Nuzík vyzývá pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy z Lemberka, kterou ukradl z baziliky v Jablonném. Zdůrazňuje, že vrácením této relikvie může zloděj napravit svůj čin a přispět k obnově důvěry. Zároveň biskupská konference tento skutek odsuzuje jako ničemný a doufá v brzké navrácení vzácného rukopisu. Kvůli opravám na mostě spojujícím Nové Strašecí a obec Čelechovice bude dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary dvakrát uzavřena. Práce zahrnují nadzvednutí konstrukce a mají začít v pátek 15. května. Omezení dopravy se dotkne oblasti u Nového Strašecí na Rakovnicku, kde je most situován nad 30. kilometrem Karlovarské dálnice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém prvním albu po téměř 9 letech torontská indie rocková skupina Broken Social Scene přináší Remember the Humans, které vyšlo pod labelem Arts and Crafts. Toto album je ukázkou propojení komunity a osobního spojení skrze rozšířené jamy a klidné okamžiky. Tvorba kapely, i přes svou dlouhou pauzu, stále oslovuje melodickou hloubkou a instrumentální rozmanitostí. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
3: Jsme majstři Euro!

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Basketbalisti San Antonia jsou díky své čtvrtfinálové výhře kousek od semifinále NBA. Po 9 letech by si mohli zopakovat tento úspěch. Zářil francouzský pivot Victor Wembanyama s výkonem, který by vzbudil uznání i mezi mimozemšťany. 27 bodů, 17 doskoků a 5 asistencí. Mohou využít dva pokusy, aby nad Minnesotou definitivně zvítězili. V playoff vedou 3-2 na zápasy. Tomáš Hertl se stal hvězdou večera, když gólem a asistencí výrazně přispěl k výhře Vegas Golden Knights proti Anaheimu v prodloužení. Tým z Las Vegas nyní vede v sérii 3-2 a ačkoliv brankář Lukáš Dostál předvedl 28 úspěšných zásahů, Anaheimu to k vítězství nestačilo. Domácímu Montrealu se také nedařilo, protože podlehl Buffalo 2-3 a Sabres tím vyrovnali sérii na 2-2. Světový šampionát v Curychu a Friburgu letos překvapí přítomností hvězd jako kapitán Kanady a hráči Tkachuk, Barkov a Raymond. I přes tradiční absenci nejlepších během olympijské sezóny se můžeme těšit na skvělou hokejovou podívanou. Bude to příležitost ocenit umění světových hráčů, takže nepochybně sledujte, co se bude dít na ledě. Čeští házenkáři mají před sebou vzrušující výzvu v podobě playoff proti Francii, nejúspěšnější házenkářské velmoci historie. Domácí zápas se odehraje v Brně a přímý přenos začne v 19.50 na ČT Sport s odvetou v neděli v Orleans od 16.50 na ČT 2. Navzdory roli outsiderů doufají, že uzdravený střelec Matěj Klíma překvapí francouzské obránce stejně, jako by je překvapila bageta bez síra. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťál své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. V podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dubu. Jako support oslaví 10letku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Labská přehrada, která po více než 100 let zadržuje vodu z Krkonoš, je nyní téměř prázdná kvůli potřebě odstranit sedimenty, které se do ní dostaly při povodních před 2 lety. Z nádrže u Špindlerova mlýna má být odstraněno 30 tisíc krychlových metrů materiálu, což odpovídá 5 tisíc naplněným Tatrovkám. Tento rozsáhlý projekt těžby sedimentu má být dokončen do září 2024. Ministr zahraničí Petr Mačinka představil nový tým poradců, kde bude působit bývalý hradní kancléř Jiří Weigl a exředitel odboru protokolu Jindřich Forej. K týmu se připojí i bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi. Poradní tým vzniká proto, aby posílil odbornou stránku ministerských rozhodnutí ve 2024. Arcibiskup Josef Nuzík vyzývá pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy z Lemberka, kterou ukradl z baziliky v Jablonném. Zdůrazňuje, že vrácením této relikvie může zloděj napravit svůj čin a přispět k obnově důvěry. Zároveň biskupská konference tento skutek odsuzuje jako ničemný a doufá v brzké navrácení vzácného rukopisu. Kvůli opravám na mostě spojujícím Nové Strašecí a obec Čelechovice bude dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary dvakrát uzavřena. Práce zahrnují nadzvednutí konstrukce a mají začít v pátek 15. května. Omezení dopravy se dotkne oblasti u Nového Strašecí na Rakovnicku, kde je most situován nad 30. kilometrem karlovarské dálnice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Užij si jamajské slunce na Béčku.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: John Bernthal se vrací jako Frank Castle ve filmu Punisher One Last Kill od Marvel Studios, který je ponuře laděné speciální představení. Castle bez mise a cíle zápasí s vlastními démony v depresivní fázi života. Tento film zachycuje jeho osamělost a vnitřní boj po skončení jeho kruté cesty. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Basketbalisti San Antonia jsou díky své čtvrtfinálové výhře kousek od semifinále NBA. Po 9 letech by si mohli zopakovat tento úspěch. Zářil francouzský pivot Victor Wembanyama s výkonem, který by vzbudil uznání i mezi mimozemšťany. 27 bodů, 17 doskoků a 5 asistencí. Mohou využít 2 pokusy, aby nad Minnesotou definitivně zvítězili. V playoff vedou 3-2 na zápasy. Tomáš Hertl se stal hvězdou večera, když gólem a asistencí výrazně přispěl k výhře Vegas Golden Knights proti Anaheimu v prodloužení. Tým z Las Vegas nyní vede v sérii 3-2 a ačkoliv brankář Lukáš Dostál předvedl 28 úspěšných zásahů, Anaheimu to k vítězství nestačilo. Domácímu Montrealu se také nedařilo, protože podlehl Buffalo 2-3 a Sabres tím vyrovnali sérii na 2-2. Světový šampionát v Curychu a Friburgu letos překvapí přítomností hvězd jako kapitán Kanady a hráči Tkachuk, Barkov a Raymond. I přes tradiční absenci nejlepších během olympijské sezóny se můžeme těšit na skvělou hokejovou podívanou. Bude to příležitost ocenit umění světových hráčů, takže nepochybně sledujte, co se bude dít na ledě. Čeští házenkáři mají před sebou vzrušující výzvu v podobě play-off proti Francii, nejúspěšnější házenkářské velmoci historie. Domácí zápas se odehraje v Brně a přímý přenos začne v 19.50 na ČT Sport s odvetou v neděli v Orleans od 16.50 na ČT 2. Navzdory roli outsiderů doufají, že uzdravený střelec Matěj Klíma překvapí francouzské obránce stejně, jako by je překvapila bageta bez sýra. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B. Plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťal své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. V podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dubu. Jako support oslaví 10letku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: pohodička z reggae na Bčku.
1: Yeah. BK Uptown.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Basketbalisti San Antonia jsou díky své čtvrtfinálové výhře kousek od semifinále NBA. Po 9 letech by si mohli zopakovat tento úspěch. Zářil francouzský pivot Victor Wembanyama s výkonem, který by vzbudil uznání i mezi mimozemšťany. 27 bodů, 17 doskoků a 5 asistencí. Mohou využít 2 pokusy, aby nad Minnesotou definitivně zvítězili. V playoff vedou 3-2 na zápasy. Tomáš Hertl se stal hvězdou večera, když gólem a asistencí výrazně přispěl k výhře Vegas Golden Knights proti Anaheimu v prodloužení. Tým z Las Vegas nyní vede v sérii 3-2 a ačkoliv brankář Lukáš Dostál předvedl 28 úspěšných zásahů, Anaheimu to k vítězství nestačilo. Domácímu Montrealu se také nedařilo, protože podlehl Buffalo 2-3 a Sabres tím vyrovnali sérii na 2-2. Světový šampionát v Curychu a Friburgu letos překvapí přítomností hvězd jako kapitán Kanady a hráči Tkachuk, Barkov a Raymond. I přes tradiční absenci nejlepších během olympijské sezóny se můžeme těšit na skvělou hokejovou podívanou. Bude to příležitost ocenit umění světových hráčů, takže nepochybně sledujte, co se bude dít na ledě. Čeští házenkáři mají před sebou vzrušující výzvu v podobě playoff proti Francii, nejúspěšnější házenkářské velmoci historie. Domácí zápas se odehraje v Brně a přímý přenos začne v 19.50 na ČT Sport s odvetou v neděli v Orleans od 16.50 na ČT 2. Navzdory roli outsiderů doufají, že uzdravený střelec Matěj Klíma překvapí francouzské obránce stejně, jako by je překvapila bageta bez sýra. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rokuj s námi na B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Tož dobrý večer, přátelé, soudruzi, kamarádi táborových ohňů, posloucháte Rádio B z Roudnice nad Labem a hodinový pořad plný metalu horká kaše. Od mikráku se hlásí Mirek Fibiger. Dneska jsem začal, myslím, hodně z ostra, hnedka z kraje, to pro vás musel být hodně asi náročný poslech. Takhle drsný metal asi hnedka z kraje jste nečekali. Hehehe. Pustil jsem tu hrůzu, aby bylo znát ten kontrast mezi dobrou hudbou a velmi špatnou hudbou. Malý vtípek nezaškodí, že? Takže zpátky do metalových vod. Kapela Mortal Sin, tu už jsem, myslím, někdy tady pouštěl. Nicméně je potřeba se k ní vrátit, protože se znovu zaplať pámu dali dohromady. Teď vyráží na turné po své rodné Austrálii, pak se na léto přesunou do Evropy a myslím, že hrají u nás na Brutal Assault, což je skvělá věc. Čili jejich debutová deska Mayhemic Destruction a song Blood Dead Hatred z roku 1987. Skippy, Skippy je náš kamarád, holky, kluci, každý má Mortal Sin rád.

Tak dobrnkali Mortal Sin, za mikrofonem Mel Gibson, myslím. Pivo nosil Skippy samozřejmě. Pro metalisty mladýho vzrůstu vadím, že Skippy byl takový klokán z televizního seriálu. Dál tu mám kapelku z těch raných thrash metalů, Nuclear Assault. V roce 1986 natočili debut Game Over. Kapela dones hraje a už to párkrát tuším byla na festivalech. Dominantní je dost úřvaný zpěv, kvůli kterému to nikdy nevydržím posouvat příliš dlouho, protože to mě po půl hodince začne trošku srát, ale je to kvalitní nasraný metal, takže za mě super. Nuclear Assault se chystá na Assault. Go!

Hopsa, hejsa, dobrandejsa. To byly Evil, pro mě úplně neznámá kapela. Mrknu se s váma teď na dvě dema velkých kapel. Úplně první snímky našli do studia a natočili svoje první slavné desky. První demo snímek a skladba

skladba Alone in the Dark od Testament. Před vydáním té desky slavný Legacy z roku 87. Zpívá tam ještě tenkrát hlas Exodusu Steve Zetrozouza. Raritka. Go.

Tak to byly testy a la testamenti. A teď pustím demáč velkých Megadeth před vydáním debutu Killing Is My Business. Je to skladba Love It To Death. Příjemný poslech.

Tak to byl sám Mustang, ty bogo, velký Metallica fanoušek, pan Mustaine, na demo Megadeth z roku 1985. A protože největší česká thrash metalová hvězda naší republiky, kapela Exorcisphobia, vydává novou desku a vylezl už první single, tak je samozřejmostí, že ho pouštím. Skladba Neurosis Unbound, tak se všichni userte, je tady Exorcisphobia. Jestli ji najdu, už ji mám.

Takže to byly Exorcist Phobia, jejich nový single. Myslím, že slyšíte, že se opět vrátili ke svým milovaným Vojvod, a to nejenom hudebním zaměřením, ale i obalem desky, co jsem tak viděl, a údajně, ne údajně, ale opravdu jim to kresil některý přímo z muzikantů Vojvodu. Spolupráce navázali po jejím koncertu v pražském klubu Cross, kde společně hráli, a tam už se na této spolupráci domluvili. Takže to bude taková zaplať pámu česká vojvodňácká deska, zaplať pámu za to. Vydali taky novou desku Američani, Metal Church, nová deska. Největší perlou ohledně týhle nový desky je, že na ní hraje na baskytaru David Ellefson, vyhozivší se z kapely Megadeth, hraje kde se dá v každý kapele druhý, aby zapomněl na Megadeth. Dokonce nedávno jsem posouval jeho rozhovor pro nějaký americký rádio, kde se optali na jeho názor na novou desku Megadeth. No, asi nejkratšíma slovama to zhodnotil, že to je jako dobrá nová deska solová Davida Ellefsona, ale že to v podstatě neposlouchá a tak dále. Takže dáme si ty nový Metal Church, Brainwash Game.

Tak to byly český trahyr, výborně, výborně, jsem opravdu zvědavej, kam se s tímhle druhem muziky chtějí drápat, nicméně jim držím palce. Dalšího na paškál tu máme pro změnu Masters Hammer a jejich novej single. Jejich novej single Karneval, jejich novej videoklip k tomu mají a jedou a jedou a jedou. A je to opravdu něco mezi black metalem a diskem, je to velmi, velmi zvláštní, posuďte sami.

No, já mám tedy, já jsem tedy radši, když Franta se věnuje tomu black metalu, který prostě umí nejvíc a nejlíp na světě. Tohle nepřenechám Fajnšmek Krum a že jich je spousta. Nová deska Sodom vyšla, nový single Silence is Consent, blablabla. Oproti Destruction, který prostě jedou ve čtyřech a je to prostě pecka, ty Sodom se vracejí úplně někde k první desce, kdy to ještě nebylo úplně fajn a jedou podle toho vzoru. Těžko říct, nicméně nový single Silence to Consent pouštím.

0: Tak to byly Sodom, Sodom se svým novým singlem Silence in no Consent. Vlastně to byl slušný nářez a jako asi je to v pohodě. Teď se vrátím ke klasikům Motorhead v období jejich desky Bastard, asi z roku 93, tuším. Skladba Lost in the Ozone, kterou jsem s jednou kapelkou hrál. Hrál za škopkama a takže jsem bytostně cítil, jak je to silná věc. Prostě tenhle song pustě mám živák z roku 93 ze Švédska. Motorhead Lost in the Ozone.
1: This one is a nice love song. I said it's not a love song, it's not very fucking abandoned.
2: A bastard.
1: So another kind of bastard. There are lots of different kinds of bastards. You probably meet them in your life. Not everyone.

Tak to byl film pro pamětníky, kapela Motorhead. A na závěr, asi to tak přesně vyjde, si dáme úplně novou desku, úplně novou písničku geniální kapely z 80. let Crimson Glory. Nová deska po, já nevím, asi minimálně 20 letech, velký návrat. Koncerty naplánovaný, tuším, že i Evropa. Tím já se s váma rozloučím. Za dva týdny se těším moc na Rádiu B, na Rádiu B. Mirek Fibiger, pouši zabořenej v horký kaši. Mějte se krásně. Dobrou noc.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Teď si pustíme francouzskýho DJe a producenta, kterýho máme na Bčku moc rádi. A je to Vitalik. V tomhle případě ve spolupráci se zpěvačkou La Bien Querida. A track Tu Conmigo. Tak jdeme na to.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

I'm used to it by now. Just breathe.